pán říká, kdo peče a pět dukátů přinese. Pět dukátů přinese, komu tanečníci vydat smí. Ty v skutku všechno znáš a znáš mé tajemství. Jak pak bych neznal, vždyť jsem tajemný. Pak svěřím ti pečeť a odepsej mu ji. Mé jméno je Harpax, bojím se Sparty. Zajdu do hospody za bránu, najím se, osvěžím, pak po cestě si poležím. Až se tvůj pán z města vrátí, můžeš mě z hospody zavolat.

Potřebují pomocníka v této čtvrti neznáme vychytralého prohnaného, který se propůjčí ke všemu, čemu já ho navedu.

je sjoka, et ukaži stalinje rada maš, a stali živno sperec kodeš ovladaš. O hlopki si dalać hlas, isto al tu maš teď vas, od nineška nejsi Alojzije, i veš Alojz Arpak, svojak ze Sparty.

Männer sind sie Mannen, Kalopsida, Enkablida, Habalop, Sabakoblida. O sovlami kořeni, největší však umění, není jenom kořenění.

tak se říká, že zaměstnanec je hospodářsky slabší. Chtěj, nechtěj, musím to chlapa vzít.

0: Ru! Za to můžete! Vy!
1: Za co?
2: Nerušte!
3: Co mi chcete?
2: Nerušte hru!
3: Neruš tu hru!
2: Je to Rabinova zeba! Kdo to je? Kdo to je?
3: Ale proč nás vyrušujete? Což nevidíte, jak jsem rozčílen?
0: To je vaše dílo? Tento primitivní neotesanec? Tento rosolovitý budkáč nenažraný? Pupkatý rosol zkažený?
3: To dovolte, pane, to sice ne.

0: Barnett, il y a Saint Jean-Baptiste Poquelin. Svanny Molière, s námi svým ostrovtipem a kradením mých záplepek. Plautus vašim službám, mistře, ale ani ten nejméně otesaný lotr ze všechných postav by si netroufl prodávat ženu. Prodal jsem spousty žen, ale co chcete, byly to otrokyně. A já koupil mnoho žen krásnými slovy a ještě mi za to platili. Ale tento skorumpovaný trhovec, kupčí z duší ženy,
1: z duší doby,
0: z duší civilizace,
1: hrať se z mé hry,
0: nejsem více tvým autorem,
1: stříkáme se tě. Škrtneme ho z obsazení.
0: Uvrhneme ho do propadliště dějin.
1: Spláhneme ho do kanálu.
2: Pomoc! Pomoc!
1: A zatím s tímto pravzorem dokonalosti
0: obnovíme ducha krásy,
1: ducha doby,
0: ducha kultury.
1: Dance Aristocratique.